Jak se si ní posčítal. Ní posčítal, nevím, čtyři. Kdo jde po té celky dvěr? Krásné jablčky. Все. Три письма. Хорошо, что завтра...